netmusí ven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, ihned ho vypni, musí ven. Krucifix, krucipísek,

0: Dobrá glasba, boljša glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.